0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Jojo.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Zajačica Alica vlastní v lese zelovoc.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Hej, prievozník! Nože ma prevez na druhý breh.
1: Nesieš mi radu od vratka?
0: Nesiem.
1: Tak sa daj do loďky a vráva. Tak bude to.
0: Až na druhom brehu, keď z loďky vystúpim.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: urobte sír.
1: Je tu fotka.
2: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: tu som. Kukuk, chyťma, chyťma.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád

0: Pre tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Ja urobím dom, on urobí dom. Ja urobím zem, on urobí zem.
1: Ja urobím zem.

0: labku poskávám. Slečna a či mladá paní, ja som slušne vychovaný.
1: Slečna, zatiaľ slečna.
0: Môže

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

vlčko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na ňo číha karkulka. Karkulka ho zastavila, plány z neho ťahala. Pekne sa mu pozdravila a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.